0: Radio Net. Cover Mania. Your favorite song in a completely different version.
1: Hej, vole, já si tě najdu. Nebudu tě trápit a budeš hned hotovej. U mě fipanák a dost. Met